0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla třetí hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedeme to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jaký to urazilo hlavou. A co řvete teda?
1: My jsme to neviděli.
2: Maximálně fun! Fun.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
6: Ne.
5: Dostala chuť na zavináče.
1: Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla pátá hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další
4: pecky.
2: Crazy Radio.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mně už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych jí nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívejte, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo. Třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádia.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 4 hodiny ráno. Česká republika se po uvolnění letních prázdnin plácá dál v podzimní šedi, kdy už skoro nikdo nemá ani korunu na pořádnou chlastačku a radši si doma hraje s kočkou, než aby vyrazil do víru velkoměsta a musel počítat každou 5 korunu. Situace je tak zoufalá, že i ty největší úspory teď jdou spíš na účty za energie, než na nějaké hogofogo výlety za ptáčovinama. Ale co, hlavně že se nikdo neojede k smrti a že je co žrát, ne.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Tak to máme, milí posluchači, oficiálně potvrzené, Češi jsou prý nejvtipnější národ na světě. Nějaká britská studie to konečně spočítala a my se teď můžeme tvářit, že ten náš suchý humor, co mu nikdo jinde nerozumí, je vlastně geniální. No co už, aspoň se máme čemu smát, když už nám nic jiného nezbývá, co?
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Minimum info. Maximum.

0: Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, pšššt. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky,

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Pro ty, kteří za mnou stojí, to jsou oni. Pro ty, s kterýma se chodím opít, to jsou oni. Pro všechny, co jsou připraveni k boji, to jsou oni. To jsou oni, to jsou oni, to jsou oni. Toto je pro ty, kteří za mnou stojí, to jsou oni. Pro ty, s kterýma se chodím opít, to jsou oni. Pro všechny, co jsou připraveni k boji, to jsou

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jedinej důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Crazy minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go!

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede jehlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivez si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě krantit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říkám, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.
2: Run for cover, cover, cover.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
6: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
0: Zpravodajský servis.

0: Fajn rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 8 hodin ráno. Hospodyně po celé republice řeší novou módní vlnu, sexy prádlo pod zástěru na úklid, aby ani drhnutí záchodu nebylo nuda. Jeden chlapík z Plzně zase pro změnu omylem zamkl tchyni v garáži a pak s klidným srdcem odjel na víkend na chatu, což mu žena teď asi dlouho neodpustí. Mezitím se na Karlově mostě objevil nový fenomén, turisté si místo suvenýrů kupují, objímání, od místních umělců prý je to lepší než magnetka a ještě se u toho člověk cítí líp, pokud tedy neobjímá někoho, kdo smrdí.
2: Ze společnosti.
3: S Berouna k nám dorazila zpráva o Lukášovi, který se po drsné nehodě, kdy se musel znovu učit chodit, vrací do populární seznamovací show Naked Attraction. Tam si tenhle odvážlivec, co se nebojí experimentů, včetně masáží a swingers akcí, hledá partnerku, takže to bude jízda. Jen doufáme, že tentokrát se mu při hledání lásky nic nezlomí, ale spíš něco postaví.
2: Kultura.
3: Praha se opět ponoří do světelné extáze, startuje totiž Signal Festival, což pro řidiče v centru znamená jediné, můžou se jít rovnou klouzat. 15. října tak raději nechte auto doma a jděte si prohlížet světelné instalace pěšky, jinak si místo umění užijete akorát vlastní světelné efekty z brzdových světel souseda. A pozor, některé světelné instalace prý roztočí i hlavy, nejen taxikářům.
2: Sport.
3: Fotbalová krajská soutěž v Žamberku zažila pořádnou show, když tamní rozhodčí Jan Saňák musel po opileckém výstupu opustit hřiště už ve 22. minutě. Navzdory varování kolegů nastoupil, ale jeho indispozice byla zjevná, a tak okamžitě rezignoval na všechny své funkce. Holt, po fotbale se chlastá, ne před ním.
2: Doprava.
3: V Praze pod mostem se před pár dny jeden kamionák zřejmě snažil hrát na schovávanou zvrtnou soupravou, jenže se mu to nepovedlo a zůstal seklý. Na vyproštění tohohle mastodonta pak museli dorazit dokonce dva tanky, což z dopravní komplikace udělalo spíš bizarní divadlo pro celou Vídeňskou. Holt, když už se někam s čímkoliv nevejdete, tak to musí být s pořádným stylem a za asistence těžké techniky.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká takovéto počasí, kdy nevíte, jestli si vzít rolák, nebo jít rovnou do plavek, ale spíš ten rolák, co si budeme povídat. Ráno nám sice nějaká ta mlha pusu dá, ale přes den se sluníčko ukáže a teploty vyšplhají na příjemných 12 až 17 stupňů, aby se večer zase stáhly k nule, a to až na 1 či 6 stupňů, takže se nám v noci pěkně přitáhne. Takže žádné divoké letní radovánky se dnes nekonají, spíš večer oceníte hřejivou náruč a teplou deku, klidně i s miláčkem, aby to nebylo tak mrazivé.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 9 hodin ráno. Češi si oblíbili nový podzimní trend, a to veřejné nošení pyžamových kompletů i mimo domov, což sice potěší lenochy, ale módní policie má z toho záchvaty zuřivosti a občas i omdlí v metru. Jedna paní z Pardubic prý v pyžamu dokonce vyrazila do divadla, protože pohodlí je prostě priorita, a co na to kdo řekne, to je mi uprdele.
5: Ze společnosti.
6: Češi jsou hold národ rekordmanů, a to nejen v pití piva. Nově se do pelhřimovské knihy Kuriozit zapsal největší skupinový akt v dějinách, kdy se davy nadšenců sešly, aby předvedli něco, co svět ještě neviděl. A prý to byla pořádná podívaná, kde se nikdo nenudil.
5: Kultura.
6: Tak to vypadá, že Češi jsou pěkní roštáci i v digitálním světě. Nový výzkum totiž ukázal, že zhruba třetina populace si aktivně posílá lechtivé zprávy. A mladí mezi 18 a 29 lety. Tam už je to skoro každej druhej, co si vyměňuje pikantní fotky nebo videa.
5: Sport.
6: Lukáš Krpálek sice přivezl z mistrovství světa další medaily, ale na Baleárech strhla mnohem větší pozornost jeho manželka Eva, jejíž božská figura prý omráčila fanoušky i média. Vypadá to, že i mimo tatami se umí Krpálkovi pořádně blízknout. Konec konců, kdo by se na dovolené nechtěl pochlubit tím, co má doma nejlepšího.
5: Doprava.
6: Řidiči na D1 se dneska ráno dočkali nečekaného zdržení, které neměli na svědomí klasické nehody, ale spíše řekněme lidská spontánnost. Jeden z kamionů totiž musel nečekaně brzdit, protože se před ním mladá slečna rozhodla, že v ranní špičce je ideální čas na výměnu spodního prádla přímo za jízdy. Výsledkem byla parádní kolona a pár úžasných pohledů, které zdržení možná i trochu zpříjemnili.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Radio.

0: Kiss Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
1: To je Kiss Radio.

0: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

čekají sa dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hnívonám 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informace.

0: Wizz Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, poledne. V Praze dnes probíhá netradiční akce, vernisáž na kole, kde si lidé mohou užít umění na dvou kolech a zároveň se projet městem, což zní jako skvělý způsob, jak spojit užitečné s příjemným. Mezitím se v Brně rozjíždí festival piva, takže kdo chce osvěžit krk a potěšit chuťové pohárky, má o zábavu postaráno, jen pozor na ty pivní brýle. A pokud se chystáte na víkend, nezapomeňte, že podzimní příroda láká na výlety, takže bota na nohu a šup do lesa.
5: Ze společnosti.
6: V Brně se koná festival Pivní jaro, kde si nejenom milovníci chmelového moku přijdou na své k ochutnání. Jsou nejen desítky místních pivovarů, ale i netradiční pivní speciality jako pivo s příchutí čokolády nebo chili. Na sociálních sítích se už objevily první vtipné fotky návštěvníků, kteří po ochutnávce zapomněli, jak se správně usmívat. A pozor, kdo se odváží ochutnat pivo z Trny z Růže, ten prý dostane speciální pivní certifikát, nebo spíš odznak za statečnost.
5: Kultura.
6: Na letošním ročníku festivalu Svět knihy se poprvé představí nejen autoři, ale i jejich čtenáři, kteří dostanou šanci ukázat, jak skvělí jsou v recitaci. Kromě literárních debat a autogramiád se můžeme těšit na pestrý program, včetně improvizačních představení, která zaručeně rozesmějí i ty největší skeptiky. A kdo ví, třeba se mezi návštěvníky objeví i nějaký spisovatel, který ve volném čase skládá verše o svých zklamáních v lásce.
5: Sport.
6: Fotbalová liga se nám rozjíždí jako rozbitý kolo, když Slavia včera večer přivezla domů 3 body z Brna po výhře 2-1. Na druhé straně se Sparta snaží zvednout ze DNA tabulky, ale zatím to vypadá, že víc než o fotbal jde o trénink v přetahování. A aby toho nebylo málo, na tribunách už se začínají objevovat transparenty s vtipy na účet rozhodčích. Zkrátka, fotbal je opět tam, kde ho máme rádi, chaosu a s úsměvem.
5: Doprava.
6: Na českých silnicích dnes panuje chaos, zejména na dálnici D1, kde se kvůli nehodě tvoří kolony jako na jarmarku. Řidiči si zřejmě užívají dlouhé čekání a vyhlíží auto s občerstvením, protože kdo by nechtěl mít z cesty kulinářský zážitek. A pokud jedete přes Prahu, raději se připravte na nervy, protože tamní křižovatky se proměnily v jízdu na horské dráze.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čekají teploty kolem 20 stupňů, což je jako kdybyste si dali extra velkou porci zmrzliny a ještě k tomu si užili slunce na terase. Pozor na odpolední přehánky, ty se mohou objevit jako nepozvaní hosté na vaší zahradní party.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Slyšel jsem, že jste měl problémy s Hausem. Slyšel jsem, že jste měli nějaké problémy s Hausem.
1: Máme do současné doby zjištěnou jeho totožnost a pokud vím, kriminální policie vyhlásila pátrání. Je potřeba provést rychlý a profesionální nástroj.
2: Nebýt pohotovosti a rychlosti policistů,
3: ještě by to můželi.
2: Vždyť poldové jsou taky lidi.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Maximálně fan.
3: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 13. hodina odpoledne. Na českých ulicích se dnes neřeší jen politika, ale i to, jaký je ideální recept na podzimní dýňovou polévku a že je jich víc než dost. Zatímco se lidé dohadují o koření, v obchodech se zase rozjeli slevy na svíčkovou, takže pokud máte chuť na pořádný kus masa, teď je ta pravá doba. A kdo ví, třeba se k vám na oběd přidá i soused s překvapením v podobě domácího jablečného koláče.
4: Ze společnosti.
5: V Brně se rozjel nový trend, který spojuje fitness a alkohol, takzvané pivní aerobik. Cvičení s půl litry místo činek láká milovníky piva, kteří si chtějí protáhnout tělo a zároveň si dopřát oblíbený nápoj. Účastníci říkají, že je to skvělý způsob, jak se udržet fit a zároveň si užít večer s přáteli, takže se zdá, že Brno opět ukazuje, jak se dá cvičení pojmout trochu jinak.
4: Kultura.
5: V Praze se dnes rozjíždí festival jídla a vína, který slibuje nejen skvělé pochoutky, ale i pořádné víno, aby si lidé mohli užít gastronomické hody. Kromě gurmánských zážitků se návštěvníci mohou těšit na zajímavé workshopy a koncerty, takže kdo má rád dobré jídlo a ještě lepší zábavu, má o víkendu o zábavu postaráno. A pokud se vám podaří najít ten nejlepší stánek s trdelníkem, nezapomeňte, že to je vlastně důležité kulturní dědictví.
4: Sport.
5: Dnes se v Česku rozjíždí mistrovství republiky v běhu na 100 metrů, kde se závodníci snaží překonat nejen osobní rekordy, ale i vlastní strach z toho, že na trati potkají souseda v trenýrkách. Vzduchem se šíří napětí, protože kdo vyhraje, ten dostane nejen zlatou medaili, ale i oblíbenou zmrzlinu z nedalekého stánku. A večer se pak už tradičně sejde celá parta u piva, aby probrala, jak moc se ten rekord vlastně mohl posunout.
4: Doprava.
5: Na silnicích v Česká republika je dnes rušno, jako by se všichni rozhodli, že si udělají výlet na víkend, přičemž zapomněli na dopravní značky. Zácpy se tvoří na hlavních tazích, zejména u Prahy a Brna, zatímco řidiči se navzájem snaží přesvědčit, kdo má lepší trpělivost. A pozor, na některých místech už se objevily i nečekané překážky, jako třeba kamiony, které se rozhodly odpočívat na odpočívadlech, místo aby dodržovali plán.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká podzimní den, teploty se šplhají k příjemným 20 stupňům, takže na procházku se rozhodně oblékněte pohodlně. Obloha bude většinou zatažená, ale kdo ví, možná se objeví i sluníčko, které se rozhodne rozjasnit naše tváře a zlepšit náladu. Prostě ideální počasí na to, aby si někdo zapomněl deštník doma.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Crazy Rádio, minimum muziky.

Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap tramvaj a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.

0: Minimum muziky, minimum
1: info, maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: never change.
1: Ano, byla jsem v práci, co říkáš, že jsi tam marně volal?

0: neznamená být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Je foko.
2: Beat tracks on the star.
1: Foko. I beg your pardon.

0: Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální, delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy
1: pecky.
3: Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 14. hodina odpoledne. V Česku se rozjíždí debata o novém zákonu, který by mohl zjednodušit život lidem v nouzi, a to včetně těch, co se snaží přežít s pár korunami v kapse. Mezitím se na sociálních sítích rozproudila diskuse o tom, jestli je lepší pivo na zahrádce, nebo víno v obýváku, a víte co? Obyčejní lidé se zjevně shodují hlavně, aby bylo co pít.
5: Ze společnosti.
6: V Praze se rozjíždí netradiční soutěž, kde se lidé utkají v závodě v pojídání knedlíků. Přihlásilo se víc než 100 odvážlivců, kteří se chystají vyzkoušet, jak rychle dokážou zlikvidovat tradiční českou přílohu. Podle organizátorů je cílem nejen pobavit, ale také zjistit, kdo z nás je skutečným knedlíkovicem.
5: Kultura.
6: V Praze se rozjíždí nový divadelní festival, který slibuje neotřelé inscenace a šílené výkony. Kromě klasiky se diváci mohou těšit na experimentální kousky, které by klidně mohly pobavit i vašeho souseda, co má na dvorku 3 kočky. A pokud máte rádi víc než jen umění, Fort Trucky s českými specialitami přidají na chuti celému zážitku.
5: Sport.
6: Hokejová extraliga se rozjela naplno a fanoušci se už zase hádají, jestli jejich tým má šanci na titul, nebo jestli je to jen další sezóna pro nervy. Včera večer se na ledě potkali rivalové z Plzně a Sparty a po dramatické bitvě nakonec vyhrála Sparta, což fanoušky Plzně poslalo do křečí. A aby toho nebylo málo, na tribunách se rozproudila i debata o tom, kdo z hráčů má největší svaly, a prý to nebyla jen reklama na proteiny.
5: Doprava.
6: Doprava v Česku dnes připomíná spíše cirkus než silniční síť. Na D1 se tvoří dlouhé kolony, a to nejen kvůli bouračkám, ale i kvůli tomu, že se někteří řidiči rozhodli vyzkoušet, jaké to je, když se auto rozhodne zastavit na odpočívadle místo na dálnici. A pokud se chystáte na výlet do Prahy, nezapomeňte, že parkování je tam dražší než víno na svatbě.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes se můžeme těšit na teploty kolem 20 stupňů, což je ideální pro procházku se psem nebo na grilovačku s přáteli. Na obloze bude sem tam mrak, takže pokud plánujete romantičtější večer, raději si vezměte deku, kdyby náhodou začalo pršet.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 15. hodina odpoledne. V Česku se dnes rozproudila debata o nových nápadech na podporu místních podnikatelů a jak se zdá, lidé by uvítali i něco jako podnikatelskou loterii, aby to rozproudilo ekonomiku. Zatímco se politici hádají, co s tím, obyčejní lidé už vymýšlejí, jak si koupit los a vyhrát na novou kavárnu. A pozor, v jedné pražské čtvrti se objevila nová atrakce vznášející se balónky se zprávami, které místo pozdravů raději posílají vzkazy, jsem tady a chci kafe.
5: Ze společnosti.
6: V Brně se rozjíždí netradiční soutěž, kde si lidé poměřují své kuchařské dovednosti v přípravě nejlepších knedlíků. Vypadá to, že místní se nebaví jen vařením, ale i nefalšovanými bitvami o to, kdo umí s těstem zacházet jako s uměleckým dílem. A jak to tak bývá, vítěz bere domů nejen slávu, ale i spoustu nezapomenutelných zážitků a, kdo ví, možná i nějakou tu přítelkyni na vaření.
5: Kultura.
6: V Praze právě odstartoval festival jídla a pití, na kterém si návštěvníci mohou pochutnat na specialitách od nejlepších českých šéfkuchařů, a to i za cenu, která nevyrovná váš měsíční rozpočet. Kromě gastronomických zážitků se můžete těšit na soutěže v pití piva a dokonce i na umění šíleného mixování koktejlů, které byste doma rozhodně neskoušeli. Takže, pokud máte chuť na něco opravdu nezapomenutelného, vzhůru do kulinářského blázince.
5: Sport.
6: Fotbalová liga zažila pořádný vítr, když Slavia Praha přejela Pardubice 4-0, a to bez větší námahy. Hráči se po zápase chovali jako kluci na hřišti, smáli se, blbnuli a evidentně si užívali každý gól. A pozor, v hledišti se objevila i parta fanoušků v kostýmech superhrdinů, takže o zábavu bylo postaráno.
5: Doprava.
6: Na českých silnicích je dnes rušno, zejména na dálnici D1, kde se tvoří kolony kvůli opravám a nezapomenutelným nedělním únikům na víkend. K tomu se přidala nehoda u Brna, která zdržela řidiče o několik desítek minut, takže pokud máte v plánu se dostat domů, doporučujeme vyrazit s dostatečným předstihem nebo si rovnou objednat pizzu na parkovišti. A nezapomeňte, že zatímco vy stojíte v zácpě, váš soused už dávno vyzkoušel novou kávu na benzínce a má příběh na večer.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si v Česku užijeme slunečné odpoledne s teplotami kolem 20 stupňů, jako by nám podzim říkal, nebojte se, ještě trochu hřejivého léta vám dopřeju. V noci sice teplota klesne, ale kdo by se bál pár 14 stupňů, když se můžete zachumlat do deky a užít si večer s dobrou knihou nebo oblíbeným filmem.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Crazy Rádia.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. No aha, v tom muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku s vázou. Váza spadne a rozpláká se na tisíc kousků. Přijde k ní totálně, fakt totálně nasra rozzuřený hlídač a říká jí: ženská, já vás snad zabiju! Ta váza byla z 15. století! No a blondýnka si oddechne a říká: uf, a já jsem se lekla, že byla nová.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 16. hodina odpoledne. V Praze se lidé dohadují, kdo má lepší svíčkovou, jestli ta od babičky, nebo z Nového Bystra, co se otevřelo na rohu, a co si budeme povídat, diskuse je tak vášnivá, že by se za ní nemuseli stydět ani politici. Na Moravě zase frčí nová móda, vyzývání sousedů na soutěž o nejlepší zahrádku, přičemž vítěz dostane zlatý krumpáč a slávu na sociálních sítích. A aby toho nebylo málo, v Olomouci se chystá největší festival piva, takže pozor, ať si nepopletete sklenice.
5: Ze společnosti.
6: V Brně probíhá každoroční festival jídla a pití, kde si návštěvníci mohou pochutnat na neobvyklých specialitách, jako jsou třeba burger z hmyzu nebo veganské sushi. Místní foodies se předhánějí v ochutnávkách a sdílení svých zážitků na sociálních sítích, přičemž se nebojí ani lehce provokativních fotek. A kdo by řekl, že se na festivalu potkáte i s kuchařem, který se svou specialitou, čokoládovým psem, získal nejedno srdce i žaludek.
5: Kultura.
6: Na pražské Národní třídě se rozjel nový Street Art Festival, který přitáhl nejen umělce, ale i zvědavce, co se chtějí pokochat barevnými malbami a možná i trochu zasmát. Místní trhovci by mohli prodávat i akrylové barvy, protože se tu nejen tvoří, ale i dost často debatuje o tom, kdo má víc talentu, umělci nebo ti, co to jen fotí na Instagram. A pozor, prý se chystá i soutěž o nejlepší selfie s novým muralem, takže připravte se na vlnu selfieček s pozadím umění.
5: Sport.
6: V českém fotbale se znovu rozhořela debata o tom, kdo vlastně má na lavičce trénovat národní tým, protože výkony hráčů připomínají spíš špatný sitcom než vrcholový sport. Mezitím v hokeji se fanoušci radují z úspěšného startu sezony, kde se zdá, že naši kluci konečně našli ztracenou formu. A v tenise se Kvitová chystá na další turnaj, tak snad se jí podaří znovu rozproudit českou euforii, místo aby nás poslala na nervy.
5: Doprava.
6: Na silnicích je to dnes jako na horské dráze. Řidiči na D1 se potýkají s pomalým tempem kvůli opravám a k tomu se přidaly nehody, které situaci ještě zhoršují. A jestli plánujete víkendový výlet, raději si nachystejte trpělivost a dobrou muziku, protože čekání v kolonách bude jako maraton na místě.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čekají teploty okolo 20 stupňů, takže si klidně můžete vzít krátké rukávy, ale dejte pozor na oblak, co se chystá házet stíny. Večer se ochladí na příjemných 15, ideální na horkou čokoládu nebo sklenku vína.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 17. hodina podvečerní. V Praze se rozjíždí nová iniciativa, která má pomoci lidem s nízkými příjmy, aby si konečně mohli dovolit kvalitní chléb a nejenom ten z regálů za 5 korun. Zatímco se politici hádají, obyčejní lidé si stěžují, že už je nebaví jíst suché rohlíky a touží po pořádné večeři. A na Moravě se chystá festival vína, kde se nejenom ochutná, ale i pořádně zapaří víno, tanec a snad i nějaké ty lechtivé příběhy z vinic.
4: Ze společnosti.
5: V Brně se konal neobvyklý závod v pojídání knedlíků, kde se soutěžící snažili překonat rekord v rychlosti. Na startu se sešlo víc než 20 odvážlivců, kteří se nezalekli ani hromady omáčky. Vítěz, který si odnesl zaslouženou trofeji, prý vypadá, jako by se právě vrátil z knedlíkového ráje a rozhodně se mu to nedá věřit na první pohled.
4: Kultura.
5: V pražském Karlíně se dnes večer otevře nový kulturní prostor, který slibuje oživení místní scény a zábavy. Organizátoři slibují rozmanitý program od koncertů po kurzy tance, takže si každý najde to své. Podle prvních reakcí už teď víme, že se v něm bude tančit, zpívat a možná i trochu pít, takže se připravte na pořádnou jízdu.
4: Sport.
5: Hokejisté Sparty se včera v dramatickém duelu utkali s Plzní a po prodloužení si odnesli cenné 3 body. Na ledě to vřelo jako v hrnci s vodou, a to doslova, protože oba týmy předvedly pořádnou šarvátku. V hledišti sice chyběli fanoušci, ale naštěstí se našli nějací odvážlivci, kteří se objevili v pyžamech a s popcornem asi si mysleli, že jdou na film.
4: Doprava.
5: Dnes odpoledne se na dálnici D1 roztrhl pytel s nehodami, které zpomalily provoz na několika místech. Nejenže se auta brodí v zácpách, ale řidiči si stihli stěžovat i na nedostatek kafe a toalet, což z dnešní cesty dělá pořádnou jízdu. Takže, pokud plánujete vyrazit, vezměte si knížku a nějakou tu svačinu, protože z dálničního menu dnes bude hodně dlouho vařit čekání.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká teplota kolem 20 stupňů, což znamená, že se můžete v klidu vyvalit na zahradě s pivem v ruce. Na obloze se občas ukážou mraky, ale slunce se rozhodlo nezapadnout do ústraní, takže si užijete příjemný podzimní den.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky. Minimum
2: info.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

a muší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný, ale

0: Wizz Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 18. hodina podvečerní. V českých ulicích to dnes vypadá jako na jarmarku, lidé se po práci vrhají na trhy a ochutnávají podzimní delikatesy, přičemž si stěžují na ceny, které vzrostly víc než inflace. A zatímco se diskutuje o tom, zda je dýňová polévka víc trendy než bramborový salát, v některých hospodách už lákají na speciální, halloweenské pivo, které prý chutná jako strašidelný sen. Tak si dejte pozor, co si objednáte, aby vás to nakonec nezaskočilo víc než váš soused, co se drze snaží vytahovat na fotbale.
5: Ze společnosti.
6: V Brně se rozjíždí zajímavý projekt, místní obyvatelé si mohou pronajmout zelené terasy, kde si pěstují blinky a zeleninu, a to včetně možnosti grilování. Po úspěšném startu se lidé navíc shodli, že zahradničit v komunitě je lepší než se hádat o parkovací místa. A kdo ví, možná se z toho vyklube nová tradice, místo sousedských hádek se budou sousedé družit u grilu a sdílet recepty na nejlepší saláty.
5: Kultura.
6: V Praze se dnes otevřel nový pop-up bar, který nabízí koktejly inspirované českou klasikou, jako je svíčková a bramborák. Místní mixologové tvrdí, že pivo je sice dobré, ale kdo by odolal neodolatelnému, bramborákovému mojitu. Zájemci se mají na co těšit, neboť bar bude mít otevřeno jen do konce měsíce, takže si pospěšte, ať si neprošvihnete tenhle chutový experiment.
5: Sport.
6: Spartané si včera večer užili pořádnou fotbalovou jízdu a rozdrtili svého rivala z Plzně 4-1, čímž si upevnili pozici na čele tabulky. Na tribunách to vřelo, fanoušci skandovali jako o život a někteří si dokonce vzali na pomoc i tamburíny. A co teprve příběh ze zákulisí, údajně jeden z hráčů ztratil kopačku, ale nakonec ji našel v ponožce svého spoluhráče.
5: Doprava.
6: Doprava v Česku dnes připomíná spíš hru na schovávanou zácpy, se táhnou od Prahy až po Brno, a to se ještě čeká na víkendové řidičské manévry. Na D1 to vypadá jako v hokejové přesilovce, auta stojí v řadě jako na koncertě oblíbené kapely. A než se z toho dostanete, můžete si stihnout i pár selfie s nešťastně zaklíněnými kamiony, prostě klasika.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečné odpoledne, teploty se vyšplhají na příjemných 20 stupňů, takže ideální čas na procházku nebo grilovačku. Večer se ale připravte na chladnější vzduch, teploty klesnou až na 10 stupňů, tak nezapomeňte na bundu, ať vám není zima.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle, místo očí baterky? A všichni. Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. Pa ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa ne, jenom my Židi.
0: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: vidíme, čau.
1: Pane,
0: pozor.
2: Co je tam vidět?
3: Den za dnem venku ujíždí vlak a za mříží se otáčí svět. Vítr si osedlat tak, jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat zpět.

celý svět. Mění se v zavřený krám, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem? Hlavolam a další otazník, kdo tě má ještě rád?

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

tancoval voják se Slovenkou a povídá jí slečno, vy jste perla. Ona pání je perla, točíš ma brzo. Ha ha ha ha!

0: Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 19. hodina podvečer. V Česku se dnes rozproudila debata o tom, jak si lidé užívají podzimní večery, a zdá se, že největší hit jsou grilovačky na terasách, kde se dokonce i sousedé začínají víc bavit, a to i přes občasné hádky o to, kdo má lepší klobásy. Na sociálních sítích kolují videa z improvizovaných karaoke večírků, což někteří uživatelé komentují slovy, že by raději slyšeli své sousedy zpívat, než mluvit. A pokud jde o trendy, lidé si zřejmě oblíbili podzimní módní kousky, takže na ulicích se potkávají jak estetické výstřelky, tak i pouliční móda, která nenechá nikoho na pochybách, že Česká republika je země kreativních individualit.
5: Ze společnosti.
6: V Česku se rozjíždí nový trend, lidé se čím dál víc zajímají o domácí pěstování exotického ovoce. Kdo by to byl řekl, že si na balkóně vypěstujeme například ananas nebo banány. Takže pokud vás nebaví jíst stále to samé, vezměte do ruky květináč a zasaďte si kousek tropů rovnou do obýváku.
5: Kultura.
6: Rok 2026 přináší do české kultury novou vlnu uměleckých festivalů, které lákají jak místní, tak turisty. Na náměstí v Praze se rozprostře zajímavá směsice divadelních představení, hudebních vystoupení a nečekaných uměleckých instalací, které by měly rozproudit krev i těm největším skeptikům. A pokud máte chuť na něco ostřejšího, večerní program v Brně slibuje neotřelé performance, které by mohly rozproudit i trochu té lehkivější zábavy.
5: Sport.
6: Futbalisté Sparty Praha si v nedělním zápase proti Brnu ukázali, že umí nejen střílet góly, ale i pořádně napnout nervy svých fanoušků, když vyhráli 3-2 v dramatickém závěru. Hráč, který rozhodl o vítězství, se po zápase vyjádřil, že mu to připomíná scénu z akčního filmu Tak trochu Hollywood, tak trochu česká realita. A zatímco se Spartané radovali, brněnský trenér už plánoval, jak poskládá tým na další zápas, aby se vyhnul dalšímu filmáku.
5: Doprava.
6: Na silnicích v Česká republika se dnes opět tvoří zácpy, a to hlavně na D1, kde se auta sunou jako lenivé šneci. Příčinou je nehoda u Vyškova, která zdržuje nejen řidiče, ale zřejmě i jejich nervy. Pokud plánujete večerní cestu, raději si vezměte knížku, protože to vypadá, že se na dálnici nikam neposunete.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečné odpoledne, teploty vyšplhají až k příjemným 25 stupňům. Na večer se ale ochladí, tak si nezapomeňte vzít bundu, abyste nevypadali jako zmrzlináři na konci léta.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda, tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takový člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi, dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

much hate, running away.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví, toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Kizzy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 20 hodin. V Česku se lidé radují z pěkného počasí, které přivedlo na zahrady nejen zahrádkáře, ale i sousedy s grily, takže sousedské hádky o to, kdo má lepší klobásu, jsou opět na pořadu dne. A zatímco se venku oslavuje, v některých městech se lidé dohadují, zda je lepší mít na tržnici čerstvé jablka nebo zapečený bramborák, což je rozhodně vážná otázka pro všechny gurmány. Takže, ať už grilujete nebo debatujete, užijte si to naplno.
4: Ze společnosti.
5: V Brně se koná netradiční soutěž, kde se lidé snaží vyhrát titul nejlepší domácí pekař. Zájemci o tuto poctu pečou koláče, které jsou tak šílené, že by je nejraději snědli i zvířata v zoo. Vítěz si odnese nejen trofej, ale také roční zásobu mouky ideální pro další experimenty.
4: Kultura.
5: V Praze se rozjíždí nový festival Street Artu, kde se umělci snaží vdechnout život opuštěným budovám a pohnout i těmi nejotupělejšími pohledy kolem jdoucích. Kromě maleb a instalací se chystají i workshopy, kde se můžete naučit, jak si třeba vyrobit vlastní spray, aniž byste se přitom zabarvili jako Picasso. Takže, pokud máte chuť na trochu kreativní anarchie, vyrazte, ať se vám to neprošvihne.
4: Sport.
5: Hokejová liga se rozjela naplno a fanoušci si užívají napínavé zápasy, zatímco na ledě se prohánějí mladí talenty. Včera se na stadionu v Brně odehrál souboj, který skončil nečekaným vítězstvím domácích nad favorizovaným týmem, a to po prodloužení, a to se vyplatilo, protože diváci si připsali další nezapomenutelný večer. A aby toho nebylo málo, na sociálních sítích se už objevila vlna memů s hlavním hrdinou zápasu, který si po vítězství skočil pro pivo do VIP zóny.
4: Doprava.
5: Doprava v Česku dnes připomíná spíš slalom mezi překážkami než plynulou jízdu. Na D1 se tvoří kolony kvůli opravám a v Praze lidé znovu proklínají tramvaje, které se rozhodly seknout v půlce cesty. Takže pokud plánujete vyrazit na večerní výlet, raději si vezměte kolo nebo se připravte na pořádnou dávku trpělivosti.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska se v Česku podíváme na teploty kolem 20 stupňů, což je ideální pro procházku, ale pozor na ty špatný lidi, co se pokouší prodávat sluneční brýle, když už dávno máte na nose šály. V noci klesne teplota na příjemných 10 stupňů, takže si dejte pozor, ať vám nevyfoukne uši, když se budete vracet domů na kole.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně

0: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takové hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, spočítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 21 hodin večer. Dneska se v Česku řeší, jak lidé zvládají rostoucí ceny potravin, a zatímco se na to lidé ptají ve frontách u pokladen, v hospodách se šušká o tom, že pivo je teď dražší než lístek na koncert oblíbené kapely. A co se týče vztahů, prý je láska v době krize jako špatně uvařený guláš, občas to prostě nevyjde a musí se to vyhodit.
5: Ze společnosti.
6: Pražská zoo se pyšní novým přírůstkem. Na svět přišlo mládě vzácného nosorožce tuponosého, které si už stihlo získat srdce nejen návštěvníků, ale i zaměstnanců. Malý nosorožec se zatím drží blízko maminky a pomalu se učí, jak se v takovém velkém světě pohybovat. A nutno podotknout, že jeho první krůčky jsou doslova roztomilé a dokonce už stihlo rozesmát i nejednoho skeptika, který říkal, že nosorožci jsou nudní.
5: Kultura.
6: V Praze se dnes večer koná netradiční divadelní představení, které slibuje nejen skvělou zábavu, ale i pořádnou dávku humoru a špetku erotiky. Na programu je hra, v níž si herci vyměňují nejen slova, ale i šaty, a to prý s takovou dávkou tipu, že se diváci budou smát až do rána. Pokud máte rádi, když se na jevišti děje něco nečekaného, určitě si nenechte ujít tuto unikátní podívanou.
5: Sport.
6: Na hřišti se dnes odehrálo drama, které by mohlo inspirovat i scénáristy. Fotbalisté pražské Sparty si v poslední minutě vybojovali remízu 2-2 z Plzní, což znamená, že jejich fanoušci zůstali v euforii, ale pořád se ptají, jestli se na to dá koukat bez léků. A zatímco hráči na trávníku bojují o body, jejich partnerky se na sociálních sítích předhánějí v tom, kdo má lepší recept na špagety.
5: Doprava.
6: Na silnicích v Česká republika panuje dnes solidní chaos, s největšími zácpami na dálnici D1, kde se kvůli nehodě jednoho kamionu tvoří fronty, které by mohly udělat i z rychlíku šneka. V Praze se navíc lidé snaží dostat domů z práce, což v kombinaci s deštěm vytváří ideální podmínky pro různé skládky nervozity a vzájemné popichování v autě. Takže pokud plánujete vyrazit na cestu, vezměte si trpělivost a možná i dobrou muziku, ať se vám to lépe snáší.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká oblačné nebe s občasným sluníčkem, teploty se vyšplhají až na příjemné 15 stupňů. Takže pokud plánujete večerní procházku, vezměte si lehký svetr, ne, že byste zimu neunesli, ale proč se potit, když můžete být v pohodě.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
8: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, 22 hodin večer. V Česku se lidé stále vzpamatovávají z víkendové bouřky, která nadělala víc škody než náš soused, když se opil a pokusil se grilovat na balkóně. Zatímco se v obchodech prodávají deštníky jako na běžícím pásu, na sociálních sítích kolují videa s rozesmátými lidmi, kteří se v kalužích cachtají jako děti. A co se týče vztahů, zdá se, že se na Tinderu rozrůstá nový trend, místo levého prstu na displeji se doporučuje levý palec na pivo.
4: Ze společnosti.
5: Pražské zoo se v posledních dnech rozšířil nečekaný hit opičí selfie. Návštěvníci se snaží zachytit momenty se zvířaty, ale opice mají jasno, buď se fotíš se mnou, nebo tě obratím o svačinu. A tak se na sociálních sítích objevují fotografie, které dokazují, že opice jsou nejen šikovné, ale i docela dobří komedianti.
4: Kultura.
5: V Praze se dnes večer rozběhl festival Jídlo, pití a kultura, kde si návštěvníci mohou užít nejen skvělou gastronomii, ale i koncerty a divadelní představení. Na akci se objevily celebrity, které si s chutí užívají speciality, zatímco se mezi lidmi šíří zvěsti o tajném receptu na švestkový koláč od jedné z hereček. Zatímco se lidé baví a ochutnávají, organizátoři si mnou ruce, protože takový nával návštěvníků rozhodně nečekali.
4: Sport.
5: Spartané dnes večer znovu ukázali, že fotbal umí, když v dramatickém zápase porazili Plzeň 3-2 a poskočili na druhé místo tabulky. Hlavní hvězdou večera byl útočník, který si připsal 2 branky a 1 asistenci, což jen potvrdilo, že když je v dobré náladě, dokáže divy. Na tribunách se mezi fanoušky dokonce šuškalo, že si po zápase na oslavu objednali pivo v takovém množství, že by to vydalo na menší festival.
4: Doprava.
5: Dnešní dopravní situace v Česká republika připomíná spíš labirint než silnice, zejména na D1, kde se po dešti tvoří zácpy, jako by se tu konal sraz všech řidičů, kteří mají zrovna čas. Na severu Čech se navíc objevila nehoda, která by mohla faninky rychlých aut rozesmutnit, protože místo rychlostního závodu se tu rozjela spíš pomalá jízda. A pokud se chystáte na večerní výjížďku, raději si vezměte trpělivost a dobrou náladu, protože na některých místech se budete cítit jako v čekárně u doktora a to není nic veselého.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes večer nás čekají teploty kolem 10 stupňů, takže si dejte pozor na prochladnutí, ať se vám neplní nosy jako v zimě. Zítra se pak dočkáme pozdního léta s maximem kolem 20 stupňů, což je ideální na posezení na zahrádce s přáteli, ale nezapomeňte na opalovací krém, abyste neskončili jako vařený humr.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info.
4: Maximálně fajn.
5: To je Crazy rádio.

0: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Maximálně fajn.
2: To je Crazy Radio.

0: Minimum muziky, minimum informací, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. října, předposlední, 23. hodina večerní. V Česku se rozběhly debaty o tom, zda by se měly zrušit parkovací poplatky v některých městech, což by mohlo potěšit nejen řidiče, ale i ty, co rádi chodí pěšky a vyhýbají se pokutám. Zatímco se politici hádají, obyčejní lidé se snaží najít místo na zaparkování a přemýšlejí, jestli si za ušetřené peníze koupí pivo nebo novou kytaru. A pokud máte pocit, že se vám v poslední době nedaří, vzpomeňte si na pána, co si včera na náměstí udělal selfie se ztraceným psem a teď je z něj místní celebrita.
4: Ze společnosti.
5: V Českých vodách se rozjíždí nový trend takzvané doupě štěstí, kde si lidé za pár korun mohou vyzkoušet, jaké to je být v kůži profesionálního hráče. O co jde? O zábavu a špetku adrenalinu, zatímco si parťáci v krčmě užívají pivko a soutěží o ceny. Zatímco se některým zdá, že štěstí je věc náhody, jiní si užívají, že vítězství v kartách je sice fajn, ale bez pořádného drinku to prostě není ono.
4: Kultura.
5: V Praze se dnes večer rozběhlo netradiční divadelní představení, které kombinuje klasiku s moderními prvky a v sále se už teď smějí jako o život. Hlavní hrdinka na jevišti vypadá jako královna, ale co se stane, když jí na scéně spadne koruna? Publikum se má na co těšit, protože humor a lehká nadsázka jsou dnes večer na programu.
4: Sport.
5: Hokejová liga dnes nabídla pořádnou podívanou, když se domácí tým přetahoval s rivalem o každý puk, jako by to byl poslední kousek pici na večírku. Fanoušci v Ochozech nezapomněli na tradiční pokřiky, a tak se i v mrazivém večeru ohřáli s pivem a dobrým humorem. Ať už vyhráli nebo prohráli, v srdcích hokejových nadšenců je to vždycky vítězství.
4: Doprava.
5: Dnes večer se na českých silnicích rozproudila opravdová veselice. Zácpy na D1, jako by se tam sešel celý národ, a na silnicích se tu a tam potkávají i kamiony, které si evidentně vzali dovolenou od rozumu. A nezapomínejte, že v některých městech se na semaforech hrají divadelní představení červená, zelená, a pak zase červená, jako by se snažili zdržet všechny, kdo plánovali večerní zábavu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká teplota okolo 8 stupňů, což je tak akorát, abyste se na procházku s pejskem zabalili do teplé mikiny. Zítra to vypadá na podobný scénář, takže pokud plánujete ven, nezapomeňte na deštník, protože mraky si dělají, co chtějí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Maximálně fun!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

Nej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. října, půlnoc. V Česku se dneska rozhořela debata o novém zákonu, který má ochránit malé krámky před velkými řetězci, takže majitelé obchůdků už nebudou muset doma brečet do polštáře. Mezitím se v Praze objevila nová atrakce Pop-up Bar, kde si můžete objednat pití s příchutí, kterou byste normálně neskusili ani za zlatý prsten, a to je co říct. A aby toho nebylo málo, na venkově si místní stěžují na zdivočelé králíky, kteří si dělají z jejich zahrádek bufet, asi si myslí, že jsou na dovolené.
5: Ze společnosti.
6: V Brně se rozjíždí nová módní vlna, lidé si začínají vyrábět vlastní oblečení z recyklovaných materiálů. Zatímco jedni šijí z plachet a starých ubrusů, druzí se snaží překvapit sousedy extravagantními kombinacemi, které by i módní guru z Paříže rozesmály. A pokud si někdo myslí, že to je jen další bláznivý trend, může se mýlit, ekologická móda získává na popularitě a šetří nejen planetu, ale i peněženku.
5: Kultura.
6: V Praze začíná zítra festival jídla a pití, kde si milovníci kulinářských specialit přijdou na své. Od vynikajících burgerů po exotické koktejly, včera se už lidé začali sjíždět a rozbíjet stany, aby si zajistili místo na prvotřídní gastronomické zážitky. A pozor, na programu je i soutěž o nejlepšího gurmána, takže ti, co si to rádi naloží, mají šanci zabodovat.
5: Sport.
6: Český fotbal se dnes znovu ukázal jako nevyzpytatelný, když Slavia Praha v dramatickém zápase porazila Spartu 3-2, a to i přesto, že se v druhém poločase zdálo, že se vše obrací proti nim. Na tribunách se mísily slzy radosti a zklamání, a fanoušci obou táborů si mohli po zápase vyměnit pár milých slov. Mezitím se v hokejovém světě rozjíždí nová sezóna, kde se už teď spekuluje o tom, kdo se stane králem trestných minut, tipy padly na našeho hokejového drsnáka, který prý trénuje i v noci.
5: Doprava.
6: Na českých silnicích to dnes vypadá jako na parkovišti během výstavy traktorů. Hlavní tahy se hemží uvízlými auty kvůli nečekanému dešti a pár šťastlivců se rozhodlo předjet kolonu po trávě, což je přivedlo k nečekanému setkání s místními krávami. Úplně nejlepší zpráva. Dneska večer si dáme na benzínkách kafe s provoněným koláčem, ale nechtějte vědět, co se stane, když to někdo přehání s kofeinem.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. V noci nás čeká jasné nebe a teploty klesnou na příjemných 6 stupňů, což je ideální pro romantické procházky pod hvězdami. Zítra se sluníčko probudí a vystřelí teploty až na 18 stupňů, takže pokud plánujete víkendový výlet, nezapomeňte si vzít sluneční brýle a dobrou náladu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Jura s Janem tak se chodili navštěvovat a včil ten Jura došel, byl z Kostic a do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvykem, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nějakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, sluníčko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divného, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
8: Minimum info, maximálně fun. Yeah, let's take 'em back.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Já úplně blbá, vy tam nabízí, jestli si koupím botičky, já naštvaný jedu na červenou, přejedu Esenbach, povídá, měl jste jí kopnout do prdele, no to je něco hroznýho. A ta žena pohá, Jardo, prosím tě, nerozčiluj se, víš, jaký jsou lidi, vykašli se na to, dej si panáka, to tě postaví na nohy.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fa.

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. října, 1 hodina ráno. V Česku se dnes opět řeší, jak se vyhnout nechtěným návštěvníkům v podobě sousedů, kteří si po vzoru reality show rozhodli zrekonstruovat svou zahradu na místo obvyklého grilování, což přivedlo pár místních k šílenství. Mezitím se v Praze koná festival jídla, kde se lidé ládují takovými pochoutkami, že by se mohli z fleku přihlásit do soutěže o největší břicho. A abych nezapomněl, v Brně se znovu rozjíždí debata o tom, zda je pivo národní poklad, nebo jen zlozvyk, což může vyvolat menší občanskou válku na náměstích.
6: Ze společnosti.
7: V Brně se koná netradiční soutěž v pojídání knedlíků, kterou si nenechalo ujít přes 50 odvážlivců. Ti se snaží zdolat co nejvíce porcí za pouhé 4 minuty, a jak se zdá, některé žaludky mají více odvahy než jiní. Organizátoři slibují, že vítěz obdrží nejen pohár, ale i roční zásobu knedlíků, takže pozor na přibývání na váze.
6: Kultura.
7: Na české kulturní scéně se rozjíždí nový festival, Kultura na ulici, který slibuje spojení umění a řemeslných specialit přímo na náměstích. Od hudby po street art, místní umělci dostanou šanci ukázat, co v nich je, zatímco si lidé pochutnávají na trdelnicích a klobásách. A kdo ví, třeba si přitom i nějaký ten románek na ulici rozjedou.
6: Sport.
7: Hokejová extraliga se dnes rozjede na plné obrátky, a to včetně očekávaného střetnutí mezi Spartou a Boleslaví, kde půjde o víc než jen 3 body, fanoušci si brousí zuby na pořádnou bitvu. Mezitím se v českém fotbale rozhořel spor o to, kdo má lepší trenérské schopnosti, Pepa nebo Franta, což by v normálním světě bylo k smíchu, ale tady je to vážně na ostří nože. A nezapomeňte, že i v tenise se hraje o všechno, naše hvězdy se chystají ukázat, že dvorce nejsou jen pro trénink, ale i pro pořádné drama.
6: Doprava.
7: Na českých silnicích to dnes vypadá jako na obří autodrom, houfně se tvoří kolony, zejména na D1 a D5, kde dopravu zpomaluje oprava dálnice a roztrhnuté nervy řidičů. Naštěstí se zatím nikdo nezbláznil, ale s takovým tempem jízdy se asi brzo dočkáme prvních autodramat s popcornem. A pozor, v Praze je v noci na Vltavě už zase nějaký ten lump, co plave místo tancování, takže buďte opatrní, ať neskončíte v řece místo na večírku.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den, teploty dosáhnou příjemných 20 stupňů, takže si můžete vzít na procházku i svou oblíbenou letní sukni. Večer se ale ochladí, tak na to nezapomeňte, ať vám není zima jako v ledničce.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocného bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. října, 2 hodiny ráno. Včera se v Brně uskutečnilo neformální setkání místních malířů, kde se diskutovalo o tom, jak vnést více barev do šedých sídlišť, a objevily se i návrhy na grafity s motivy českých pohádek. Mezitím v Praze se lidé rozčilují nad novou městskou vyhláškou, která zakazuje venčení psů na náměstích, což vyvolává obavy, že se některé čtyřnohé miláčky možná pokusí cvičit na balkonech. A aby toho nebylo málo, v jednom z pražských barů proběhla soutěž o nejvtipnější opileckou historku, která skončila tím,